telo moje milé. Jaké že ostalo strašné o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestrihnú už nikde to robitné ruka.